se slunce na Ikara, nevěřit na počasí, zírat jak věrná moje stará, v parku se k mladším hlásí.

pozdravit tisíc kominíků, co metou celý Andy. Pak jednou štací pro troka, z hor dolů samospádem, on půjde z

Když před hodinou začalo léto, od rána sněží z topolů. Závoj, co je rozvléká s poslední větou, má díry od molů. Tisíce chomáčků se z oblohy snáší a letí krajinou.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

Dnešek byl divočák z domácnělí. Posílil Vilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance.

Utěš si vlasy do čela a buď veselá, a buď veselá. Na hrobě strejdy Cheopsa, tam se nehopsa, tam se nehopsa. Kleopatro, Kleopatro, dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích. Ze zvířat se stávají dravci, až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče. Kvůli těm, co válčí slovy, nejvíc krev teče.

proč pak nechceš poslouchat? Muži ve zbroji za moc nestojí. Řekl ti, že má tě rád, věncem z Vavřínu.

Patro, co jsi to zase vymyslela? Ty máš nápady, výstřihy jsou pro polibky a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě. Podívej, jak slunko svítí, hezky je v Egyptě.

Seděl jsem za stolem a básně čet, rádio hrálo. V tom slyším ťukání na parapet, tak tiché, že se mi

vizitku dal firma Ďábel a syn. V tolika nocích a v tolika dnech jsem ho vzýval.

cítil jsem konopnou smyčku, jak mi svírá krk, když se Záňa dřív vytáhl se do uličku.

Na dlaně zaschlou kapku krve mám a tma je v sále. Když přijdou lijáky, tak bolí ten šrám a ono podívej se z okna.

to jenom na mapách jsou ohrady a každá země svoji čáru mívá. Kluk toulavej má dávno jiný mapy, jiný cesty, jinak přečtený. Když v noci telegraf

Luk toulavej má dávno jiný mapy, jiný cesty jinak přečtený. Když noci telegraf babího léta svoje písně pro tuláky zpívá,

Někdy klesám už, někdy stoupám výš, kdo je zatím vším, asi dobře víš. Předmět zkoumání právě teď bude, zda se červená úplně všude.

jen na doraz. Tak mě holka zvedni činím doznání, pěkně natvrdo, včera řekla jsi mi, ty můj páprdo, to se nedělá.

někdy stoupá výš, kdo je zatím vším, asi dobře víš, předmět zkoumání právě teď bude, zda se červenáš úplně všude.

Hodil jsem flintu do žita, když neprala jsi mě vážně, a flinta v žitě ukryta, detiše čeká na žně. Když stmívá se, tak tu se dá slyšet, jak žito šušká, že na hlaveň jí usedá svatojánská muška. Ta flinta v žitě rezaví, po nebi letí mráček, mám pocit jménem dezaví, jo na drze chybí háček, ten mráček se ti podobá, čím díl se na něj dívám. A než jej vítr ozobá, tak potichu ti zpívám, hodil jsem flintu do žita, když neprala jsi mě vážně, a flinta v žitě ukryta, když čeká na ž... když smývá. A když už jsem se tak rozjel, tak ještě jedna sloka teda s tou písní, zdánlivě, vlastně vůbec ta nesouvisí. Žito není zase té...

0: Je krátce po 6. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Slunce se k obzoru zhouplo, že půjde už spát. Vyjde zas král, kdy lidem se sny budou

Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor, a jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

a vedle v hospodě špatný vtip vyprávěn. Sbírka se nekoná, pomník je dostavěn.

uprostřed pouště prameny řek, vysoko v horách. Na nebeském klidu já draky si pouštěl, prošel s kytarou od nás až po vách. Cestou jsem se smál, myslel jenom na ní, až ji zas uvidím bosou v tráví. U ohňu jsem hrál, vodu srkal z dlaní, snažil se k ní

Našel jsem přátele na cestách světem, bráchy, co v muzice zůstali se mnou. Holky, co vášnivě prolétly létem, lásku, co v životě

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

jak čepel nože, v korunách topolů měsícovou lampu čeří.

noc nás teď pohladí, hvězda tou chladnou dlaní, zeleným polibkem dlouze na tváři studí.

Není to tak dávno, co jsi špatně spala, svýho těla jsi se bála. Málem si to vzdala, vybavit

0: řekni, co se nehodí, máš pěkný písmo.
1: Slova uchu lahodí,
0: sásky na vysoký číslo.
1: Jenže ty máš na

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Byl bych z té bitvy rád zběh, a ty si zkousala nechty, a každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlecht.

dech a to, jak si koušeš nechty. A lano, co nás drží spolu, zdá se nebezpečně napjaté, srdce už mám samý stech. A ty si dál koušeš nechty a z pršky modrých jiskřiček, co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté.

rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi namitá a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Vždyť láska je pytel blech, tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech.

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně. A já mám voskované boty, ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

Indii, pouští či Koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá, v třísle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet, opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě.

Slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Svíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce. 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatím, co se kolem voda dolů žene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

Probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty. Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí.

tak seděli v Bobbyho krčmě, při grogu, při kartách. Jim Baker tak řečený strč mě, a Chang z něho šel strach. A skoro už blízkly se nože, když Chang měl výhru brát. Tu Ivan jen vykřikl, cože, snad

Ivan dal každému půlku, ten dobrý policajt, a Jimsku zrindal svou lulku a plif Grandpa Wright. Pak spokojen začal zas hulet, že smírně skončil spor, své benčo pak vzal jeden mulet.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Začouzený restauraci na nádraží, ti na šlejška připije ti na zdraví. Když mu koupíš rum a pivo hned,

a některé z nich dokonce až do Prahy. V ČSD tvrdilo se, že je to trať proklatá, nikdo z nich nevěděl už, jak vypadá výplata. V té době začal jezdit nějakej Růža u dráhy a hned byl plnej peron cestujících do Prahy. Kejsi Růža, strojvůdce je skvělý, Kejsi Růža,

ale jenom jeden z nich tam dojel v tom mraze. Je 9 hodin ráno, letní neděle, rodinky s dětmi plné kufry, tváře veselé, a každý hned se táže, kdo pak dneska vede vlak. Načež slampače se ozve, ano, je to tak.

přešlapoval pod oknem. Až do jedné přešlapoval pod oknem. Toužebně doufal, že z něj vykoukne. Toužebně doufal, že z něj vykoukne. Nelítostně ho čekat nechala. Nelítostně ho čekat nechala. A chladná voda v botech teplala. A chladná voda v botech teplala.

činnosti, kvůli těm nohám spí na věčnosti. Poučení všem budiš útěchou, poučení všem budiš útěchou. Choď brzy spát a miluj pod střechou, choď brzy spát a miluj pod střechou.

Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj řval, ty nemáš rozumu, snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď má.

0: Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Špína je velmi relativní pojem. Někdo je čistej, i když páchne třeba hnojem. Někomu nepomůžou mejtla ani louhy.

a proto začíná žít podle těchto zásad. Pochopí, kdy je třeba truchlit a kdy jásat. A čistou pravdu denně krmí hrstí mouru, aby se lépe vešla do žentouru. Čistej i špinavej se koupáme a myjem. Ve vanách zbyde po všech stejně kalná voda, kdy sračky překryjeme.

napište to tuší, ta se totiž vodou nedá smít. Samozřejmě Velinský ten neustále ruší, no tak žáci, no tak ticho klid. Jo, to byly zlatý časy v naší čtvrtý třídě v lednu roku 45. Namočil jsem do ingoustu blondětej co plídě a s něminy mi věčně psali pět. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

prchali jsme ven. Školník Jouza v modrým plášti ze třídy nás vyhnal, co nám přitom jenom dával men. Potom jsme se bavívali v skutku velkolepě, kor když ještě k tomu vypli prout. Kradli jsme si čepice a tašky v školním sklepě, i když jsme se tam sotva mohli hnout. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

Vatikus. Školník Jouza v modrým plášti vždycky chodil s námi pochodem vchod a poklusem klus. Ceduličku se svým jménem každej míti muší, kdyby spadla bomba na náš kryt. Povídal pan řídící, ať napíšem

Ke nového života zasvítil do Celmary. Země nebylo pro něho bezpečí a tak jsme plamínek svoukli. Žádný kontakt, žádná pomoc, ale možná, že rovnováha.

osud spíš. Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by

A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok

Ten si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

zase si nepřišla, milá. Čekal jsem celou noc, co je moc, to je moc, kde pak si do rána byla. A proč si krucinál

některým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby, kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to se mnou šla hned a já...

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý. Bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů výhybek na trati, po které odplouvá, co mělo zůstat.

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom čítá dech.

těch úst, která tu zbyla. Co ještě dál? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna. Co od té doby pak? Co od té doby pak? Ach, je jen nás.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

za naši stodolou v louži koupe se Bůh. Ústy vydechl křehká křidelka much. Blísknou se ve slunci a pomalu padaj k zemi.

slunce a pomalu padají k zemi. Do větru šeptám, s tebou lépe je mi. Něco jsem pochopil, na něco neměl dost sil. Do něhy vracím se, vždyť z ní jsem se narodil. Cítím, že v tuhle tu chvíli se uzavřel kruh. Proto za naší stodolou louži koupe se Bůh. Cítím, že v tuhle tu chvíli se uzavřel kruh. Proto za naší stodolou louži

i způsobů. Je tady hluboko k podstatě věcí a mělko do hrobu. Jen lehké ženštiny se tady najdou a těžké divize. Tak to tu zlehčuju lacinou srandou za drahé peníze. Všichni mý bližní jsou sami a v úzkých, široko, daleko, a i když jsem po čertech

Zkrátka jsem s cizinci hovořil po svém, jenže v té vteřince přiletěl zmocněnec pro styky s kosmem, ředitel zvěřince. Pronesl s úsměvem lstivého žrouta, mám pro vás prýma věc. Zavřete oči a nandal nám pouta, spadla klec.

jednou struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán.

křikem se ženou k pláži, konečně smíjí se, co se nemá, vlnky se neúnavně snaží a hladina je němá. Jednou to řeka sama ráda poví, že od prostředka taje na břehu písek, že je z brusu nový a že vysychá od okraje. Oči se jenom diví, ústa jsou plná sladké pěny a uši nedaří se rozeznávat odpovědi od ozvěny.

Sklenice stojí plná a za ní zeje prázdno. Rozvalit hráz, než přijde velká vlna, prozatím není radno. Za ní už čeká jenom chtěné, na zlatou nit se rybka chytí, ještě se plachý synek leká, šupinek jež se třpití. Moře je tam, kam teče řeka, snaží se napovědět, sestřička prosto řeká, jenže i ona spává po obědě a na ř ještě čeká.

oči se jenom diví, ústa jsou plná sladké pěny a už jim nedaří se rozeznávat odpovědi od ozvěny.

cestě. Vedem přes pustý sad až čarobnému bíli, jež chrání před přízraky a před zhoubnou mocí. Když už ne na pořád, tak aspoň každou chvíli, ať víme, že zázraky dějí se jen v noci, které

šeptají a pařezy svítí. Loučí se světovým budoucích voní, co kráčí po kraji pod hvězdnou sítí. Nikdy se nedoví ten, kdo se tmy bojí. Barvy se přetaví v čersté skvrny z palety, až přijde minuta, kdy se mlha zvedne. Sny zavřeme do hlavy, pozbíráme konfety v jeskyních

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Je krátce po 13. hodině.

nejsem zas tak hloupý, už jsem našel kupec, se slevou ho koupí. Jak mám zahnat zbytek, to co vyjdu z touhy, užím s ním ten bůček, co vytáhnu z trouby. Jak mám zahnat zbytek, kocovinu z touhy, užím si

Jsem svý štěstí uši nemá více, zbyl mi pěstě jenom umaštěný líce. Jak mám zahnat smutek, to co vinu z touhy, uším s ním ten buček, co vytáhnu z trouby. Jak mám zahnat smutek, to co vinu z touhy, uším s ním ten

0: mění se v kamení. Země má k nebesům blíže a přitom spupně se nevypíná. Omí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.
1: Nakrmí své něžné holubky, když podzim zahoří listím, slátne mi v šípcích i řadinách.

0: skřivánek vyspívá, sopránem z nebeské výše, čtyřlístek ukrytý v jetelinách.
1: Procitnu nebes.
0: Sopránem z nebeské výše, čtyřlístek ukrytý v jetelinách.
1: Procitnu nebesem zaživa. Předám se alespoň.

Tam, kde chléb mění se v kamení, země má k nebesům blíže a přitom sputně se nevypíná. Umí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.

zase po pouti. Vracíme se domů od malinů, čas hlídají teď král už jen kohouti. A my 200 metrů

a sábě mrholí. Všude už je zavříno. Ten rok kruci, Hergot kruci, zase přines kulový. Ale příště fakticky.

otočilo. V téhle té kaluži tady stál věšák na kabát. Jsem se sposadil.

Škaredý holky, ty se drží zpátky, jsou sami sobě na posměch. A vždycky mají krásné kamarádky, a proto mají v lásce pech.

že se pro ně nebudou chlapi nikdy prát. Škaredý holky nejsou nikdy v právu, vypadnou vždycky z pořadí. Srkají život jako hořkou kávu, zvykli si, nikdy nesladí. Zrcadlo.

Tak pojďte kluci a holky blíž, ať je nás tu víc. Potasem, kdo bude dál, ten neuslyší nic z tý podivný historky o tomce a o jednom pánovi. Kdo nebude poslouchat do konce, ten se nic nedoví. Pro bohatouka to je kus zlatem kovanej, ostrej jazyk a ostrej nůž má v botě schovanej. Jednu nohu má dubovou a druhou dřevěnou, a když se šuntá po štatlu, vrže ji v kolenou. Sype si to takhle tonka ulicí a vrazí do chlápka, co má tak trochu pod čepicí a plave jak kocápka. Říká jí, pardon, madame, asi jsem do vás strop, jestli se náhodou neznáme, tak já jsem nějaký bob. Chodili spolu až do rána Lipovou alejí a potom si bob začal stěžovat, mě nohy bolejí. Já je mám zase jak dřevěný, mu Tomka odpoví a rukou zaťuká lehounce na dřevo dubový. Pro boha Tomka to je kus zlatem kovaný,

Pop ten byl z fleku střízlivej a kouká na nohu. A že to byl chlápek jízlivej, řekl, já vám pomohu. Tomka ta se ani nehejbá a kouká jako šus. A jak se Bob k tý noze ohejbá, vytáhne ten svůj brus. Když viděl Bob ten hroznej kraj, vdal ruce nad hlavu. A stojí a je z toho celý štaj a Tomka má zábavu. A potom se najednou začne smát a tiše řekne jí, ráčej se, madame, podívat, kde pak to stojí. Pro boha, Tomka, to je kus zlatem kovaný.

a potom se tiše otočí a klidně odchází. Ruce má v kapsách a píská si a nic mu neschází. Tonkata se za ním požene a leží na zemi a vidí dvě nohy dřevěný v kanále vražený. Tahala nohy ze všech sil z té díry v kanále a přitom se celá spotila a měla na mále. A najednou se vám položí a už nedýchá, jenom ta poslední nedávka zazněla do ticha. Pro Boha, Tonkata.

0: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
1: We'll meet again.

už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo, už se mi třesou ruce, potím se čůrkem, tohle je ještě horší.

ke komu se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kteří co dostali a komu kvůli tomu zase všechno sebrali. Jak ze starýho novýho byl přes noc nepřítel a musel pryč i s rodinou,

tady v Čechách máme už bez tak dost. Chtěl jsem jen podat zprávu o tom, že jsem tady žil. Stojím v půli řeky, přes niž jsem se přebrodil.

věčným chladem ker. Vždy v setrvalém pohybu a přesto nemoci sehnout. Vždy na křídlech vánku.

0: této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Nebe, peklo, raj, kam tě duše dám, do nebíčka nebo do peklíčka?

kafeře večernic. Ukrytý ve šperku z nefritu,

se zachvěje. I tikot hodin mlčí. A neochvějná naděje se zbabělostí vlčí. Jako když foukneš do peří, ti zmizí, kde si u dveří. Když vstoupí, den je rozbitý a z plánů hrstka střepů. Sny pod koňskými kopyty, jež ve splašeném stepu, co jsi kdysi zkoumal pod lupou, rázem ti na prach za dupou. Když vstoupí, víš, máš dohránu a jen ona je jistá. Dnes nejde nechat na ráno, co s večerem se chystá. Pak kočky oči přimhouří a ticho, jako po bouři.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

ani tokamak. Jediná šance mrknout do ábíčka, jediná šance, no a pak vzbouří se mozek proti

0: silných důvodů. Řekla jsi mi, vrať se do hrobu. Proč bych se měl vracet do hrobu, když mi teď přidali 300 důchodu? Nevím, co do tebe mohlo vjet, vždyť jsem tě jenom pozval na oběd. A i když nerad bývám obhroublý, na rovinu ti říkám, ty se vrať na houby.
1: Žijeme spolu na světě.

dobu. Zase jsi mi řekla, vrať se do hrobu, jen jsme se trochu napili a já ti chtěl ukázat svoje motýly. Člověk nabízí nevšední zážitky, ty místo vděku mě posíláš pod kytky, sám jsem ohon a zalejzám do boudy, ale na tom trvám, ty se vrať na houby. Pam, pam, pam, pam.

Všichni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A vystupuji z vaku, který mizí v dálce, stojím v České Třebové a všude kolem Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě Slivovici, představil mě Mářce, posadil mě na lavici z Dubového Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a musikoty hraj.

si koty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když má děvče střepové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mazec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty.

0: jsem netušil a je mi z toho marno, že smrt by měla přijít ke mně,
1: že já umřu
0: a řekněte mi, co teď s tím
1: umřu.

pyžamu, v divanu či ve vikvamu, možná vás teď zklamu, ale umřu, já umřu. Řekl jsem si, Pavle, nedělej si ostudu, jsi štědek, tak počeli to sudu. A navlíkl jsem pletenou vestu, s taškou na kolečkách vyrazil k městu. S jednou babičkou jsem tvořil hezký tandem, čeká je na otvíračku před Kauflandem. A když jsem z něho za dvě hoďky vyšel ven, tak potkal jsem holku a řekl jsem jí dobrý den. A ona, ahoj.

0: šlechticu není.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

děti pochopili, hledí na mě úkosem. Třetí oko je prázdný prostor nad nosem. Pán Bůh se klidně opil levně.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

můj pane. Byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

0: Konečně jsem doma, moje endorfíny jásají. Teď si můžu splnit sen a už nepotají. Otevírám ledničku, vybírám nezřízeně, beru zákusek.
1: Teď můžeš!
0: Je to za slovo.

Okna fabrik na umění do tmy září, to zasedají štáby. Trh nikdy nespí, budou Vánoce, je třeba podojit.

Já jsem osamělý pěšák, bloumám bez cíle a střílím do šuplíku. Hluboko v týlu, správce skladu cizích nápadů. Souboji o petržel blázní, vzdálen na míle, depeše čtu ze zvyku. Ve starém stylu pasti kladu a šidím nápadů.

nehrál nikde. Na místo zpěvu jenom skřípot sanic, dobrej na Beskyde, Beskyde. Když se chci smát,

Na dny, kdy něco chcete, já nemám, komu bych věnoval vzácný čas, komu bych posloužil, než vy.

zabývat v duchu tím, co asi děláte, kudy se procházíte, já smutný.

začal čes, jak zatoulaný pes. V čí hlavě bys měl doznívat, nacházel jen hněv a hůl.

Vzpomínáš na ten den, kdy slunce nevrhalo stíny, stařičký stavení s podlahou zdusaný hlíny, kde zastavil se čas na stěně v kukačkách. Schovaný před deštěm, venku v kapkách tančili víly. Řekla jsi do ticha jen, prosím, povídej mi ještě chvíli. No a pak roztála se vteřina. Teď ve vlasech vítr mám a po kapsách sníh. Mezi mosty řeky všechny přebrodí. Do časů lepší i do těch zlých, abych věděl, že dvakrát nic nestratím. Vzpomínáš na ten čas, ještě nešel spirálou víru. Týden jak měsíc byl a na fatře jak na pamíru. A otvíral se svět za každou stanicí.

těch zlých, abych věděl, že dvakrát nic nestratím. Vzpomínáš na ten vlak nahoru do skal a do pískovců, prastarý mořský dno, podivný tlupy bez domovců.

Po hluboký vodě, po černý hlubině, utržený kvítí, pryč ode mne plyne, že nebylo nikdy lásky mezi náma.

0: ti. La la la la la la.
1: Rybky, co drůžičky, na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela se na tvé

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

stačí jen proletět klíčovou dírkou a škrtnout v pokoji poslední sirkou. Hned se tu vlní v kobereci moře, na strop

splní se každý ze snů nebo plánů. Tam z mostu věcí hrozny karamelu, do nebe, které nikdy nezastanou.

a kde si ve mně odplouvá bouře. To je ta chvíle, kdy nemám nic v plánu, jen polibky deště.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak všelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

za mou dceru, jaká hamba. Dáš 200 velbloudů a pod to nepůjdu, sic nečeká tě hochu žádná svatba. I pravil sobě Sidy, nebuď hloupý, nějaký Mustafa tě přeci neoloupí.

osud tvrdou pěstí zničil lidská štěstí, zničí i ten nejkrásnější květ. I ten kvítek jara vzala Niagara a víc nevrátí ho nikdy zpět. Teskně hučí Niagara, teskně hučí.

tomu není pomoci. Střemhlav do propasti padá proud a v něm vidím tebe.

myšlenek mi 1000 nestačí. Slova správný najdu snad, jak nás tenkrát začalo hnát všechno, co jen srdce.

odešlo někam do Říma a psal se týden minus první. Maria matka usíná a bylo jaro, svátky byly,

pospěš, už ho vedou. Chátra se blahem pomine, tvé vlasy mají barvu šedou. Přikryje rouškou před synem, i nejlepší chlap hostí hada. S nevinou vždycky chodí hřích, v bankovních domech

do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná. Hej to

Dík vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu, asi jí tížilo.

Ráno vstávám zničený, jdu pro pilu a nůž. Není co by pro ženy nevykonal muž. Kamarádi pomohou mi renovovat chatu, takže večer skončím.

někdy vám láska jen tak beze stopy zmizí. S otázkou máš mě rád, máš mě ještě rád. Člověk si připadá, že už je někde cizí. Má ještě smysl rvát se, nebo už to vzdát. Dostanu kopačky a já si pořád říkám, co jsem si nadrobil, že to si taky sním. Ale ta láska přece nezmizela nikam. I po mý kremaci snad zbyde popel nebo dým.

nebo když ve vodu rozpouští se. Já už jsem roztál a teď čekám, co ty.

Kam vlastně láska zmizí, když už není ve mně, anebo v tobě, to je vlastně celkem fuk. Jestli jí schlamstnul vesmír, nebe nebo země, má jí teď jiná holka nebo jiný kluk. Možná je lásky pořád stejně jako kdysi, jenom těch lidí je teď na ní čím dál víc. Tak to bych radši nebyl ani tam, kde ty jsi. Možná se odstěl.

ty, nebo když ve vodu rozpouští se led. Já už jsem rozstál a teď čekám, co ty.

0: první hlas vína, stříbrný háček vřetla. Vleklé úmory zeme, zdvořile uvoloní sedadla jaru, sobylci rozkvetlíme jako sakura. Podělíme se slušně o kytaru.
1: Až posta, přijdou policisté, vždycky se s nima můžeme šeptem říct, že na světě není nic jisté. Že na světě není jisté nic.
0: Krásy hasparame, nemáte silvu ple u noh cigareten. Bláznu se hlavně nelekejte, kluci to berou z kraje. Můj přítel na minutu má skrvavené dlaně, pojď žebrat se radši nedívat. V Čechách je už třetí týden a stydí se dojet k mámě, přece jen už moje 40. A nějak mu pořád nejde navázat 40krát prasklá tětiva. Přece furt bych chtěl vystřelit a dostřelit alespoň k Pacovu nebo k Venuše. Od moře přivábil ho příslib spálený záňadří a kvetoucích moruší a odpuštění. Něžně samozřejmýho odpuštění jeho stárnoucí máme. Přejel jsem za ní celý svět. A už je to jenom 40 kilometrů, ale stydí se. Přece jen, jemu už bylo 40 a nabíhá mu zpozdne. V zapůjčeném svetru nemá ani na ten vláček Pacifik.
1: Až poste přijdou policisté.

jině cesta, že na světě není jistá nic, až posta přijdou pole cesta. Vždycky se s nima můžem šeptem říct, že na světě není nic jistá. Že na světě není jisté nic, že nabíhá nám.

Znů a další jsou ve frontě, chtějí mít všechny duše na diskontním kontě a tím k tomu slouží rabat nebo černej sabat, znají jen jednu víru. Rabat.

Naše láska byla šlágrem pro dva hlasy. A v každém baru klap na klimpr jenom pro nás.

co ty jsi měl ráda, to já přímo zbožňoval. Julie, co živ tu budu, Julie, jsi moje vůdu, to jsem chtěl říct. Julie, ta naše láska byla jako Shakespeara, každá postel propocená touhou našich těl. Julie, pak den se zlomil v pase a zavonila síra. To osud pohnul prstem, a když ne, tak jistě chtěl. Julie, co živ tu budu, Julie, jsi moje vůdu, to jsem chtěl říct.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků prověty tvý sluhy já nikdy nikde nenachytám. Jak klečí

vyzašlý slávy, jako vlasy v rukou jemneš. Panosy, a co si víc, co dohlíde si na každou lež. A zlí, ti si sami pomohou. Velké vozy písku,

a ze tý tvý záře má každej svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď.

teď je všechno kamino. Velké vozy písku,

má každý svatozář. Hej, titan, jsi titán, nebo pobloudilej.

hořel k noc svíčky, uschly tvé slzečky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černovláskou.

slzičky a dveří skřípání, nese mi stýskání, stýská se černovlásku po tvé rtěnce.

pláčou dlouhé samohlásky. Stýská zůstala si mi pod víčky, dohořel k noc svíčky, uschly tvé slzečky.

tam poručík pořadový krok. Za hojné účasti vděčného publika major ho peruje, až je z toho cvok. Čelem bok, pravou vzad, krok sum krok.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
2: Zatoužil jsem včera za kliku,
3: vzít u nočního podniku
2: s balíčkem oběživa.
3: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
2: Žízeň už na mě klečela,
3: nebylo jistý docela,
2: že Lojza točí piva.
3: Hou, hou, že Lojza točí piva.
2: Ulípit maják ve štole,
3: židle obrácený na stole.
2: Jo, to byl smutný obraz.
3: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
2: Tak před hospůdkou zavřenou,
3: s náladou rázem zkaženou,
2: řekl jsem si, to je podraz.
3: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka.
2: Zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
3: a skel ve okně křachnutí.
2: Rámusu dělalo fůru.
3: Hou, hou, rámusu dělalo fůru.
2: Přes květináče schozený
3: a cáry záclon uzený,
2: dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Sto!
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěl!

A krucifix zase ne. Podělávka v ruce jako nevinnost, ale už toho mám dost. A malý princ řekl teda,

kde z kamenů na potoce hráz. Tam začíná skryt borovým stínem, do země nikoho sráz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivý svět, kde světák moc bodčováku se slámy a výhly nesvedej hned.

a vyzašlý slávy, jako vlasy v rukou jen než. Dva nosy, a co si víc, co dohlíde si na každou lež. A zlí, ti si sami pomohou. Velké vozy písku zavážejí

a za tý tvý záře má každej svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď.

a lidé, teď je všechno proměnou. Velké vozy písku,

tak má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou elektronikou.

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Dovolej mi, pane generále, abych je stivě pozdravil a s eventuální války nenadále, abych se jim předem omluvil. Kdyby zítra na místo snídaně začalo se mobilizovat, těžko bych mohl kráčet odhodlaně do války se zaangažovat. Museli by nejdřív přemluvit mou ženu, kdybych se jí od snídaně zved. Nerada mě pouští do terénu, to bych se bál vrátit z války domů zpět. Co by tomu řekli moji kluci, kdyby jsem se válce věnoval? Vždycky jsem měl tisíc výmluv, hrgot kruci, než abych si s nimi na vojáky hrál. Co by tomu řeklo moje zdraví, to když se zkazil

hned to pozoruji ve obálce, ztrátou výkonnostních premií. Co by řekl můj přítel z Marylandu, kdybych tam někde v Americe stanoval? Často píše, sice přijeď o víkendu,

místo snídaně začalo se mobilizovat. Závěrem chci poníženě prosit, kdyby si chtěli najít jinou zábavu. U nás nemá kdo v kýblech Maltu nosit, vakci Z za Novou Ostravu. Venku by jim zčervenali tváře, lid by na ně přestal hledět.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u kole, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky. V myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky. A máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce. Změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem. A telefon

ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

zavřel k noc svíčky, uschly tvé slzečky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černovláskou.

noc svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýskám se černou láskou po tvé rtěnce.

Kdybych měl napsat báseň na tvou kůži, musel bych psát až do skonání věků. O tom, co šeptá při doteku, o tom, jak chutná, když se chystá k spánku, o tom, jak voní ráno do červánků, o tom, čím jiskří do hedvábné noci, o tom, jak krášlí všechno to, co nosí, o tom, čím ukájí má žíznivá ústa, žádoucí oči a horoucí čelo. O tom všem by se v básni vyprávělo. Protože ale báseň na kůži by mohla vyznít jako anachronismus,

0: první dítě přišla při výslechu, druhý se dožilo jen 18 dní. A jak čas běžel, tak zůstávali sami, až v roce charty se syn narodila ty. Přestárlý otec a matka s šedinami a jejich šeptající rty.
1: Když noc dlouhá a studená jak válka a všude kolem jsou

Když je noc dlouhá a ty si nezavřela vrátka a všude kolem jsou jen různý seznamy, proč se mě ptáš, jestli existuje láska, když důkazem toho je

Nejsem s technikou moc kamarád, ale jak vidím na kolejích vlak, tak se mi oči rozzáří,

Řekněte jí, že už budu brzo pryč. Vždyť ona ví, že mě neohlídá, než podzim léto vystřídá. Já už budu dál.

zapomene. Zapomene. Co oči nevidí, srdce nebolí, než zima přijde do polí. Zapomene. Zapomene.

už se nevrátím, že zmizím jako dým, netratím, řekněte jí.

zapomene. Zapomene, co oči nevidí, srdce nebolí, než zima přijde do polí.

Řekněte jí, že už se nevrátím, že zmizím jako dým nad tratí. Řekněte jí, že už budu brzo pryč. Vždyť ona ví, že mě neuhlídá, než podzim léto vystřídá. Já už budu dávno pryč.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nuže, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

Slunce sešlo do přízemí, přes prach za oknem, bílou hlavu zlatí, úsměv pomandlí.

pohladí, kolik je kdo stár, v duchu spočítá, vnuků 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí, pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel.

i když se není čemu smát. Náhle mám tě rád. Mnozí říkají, že jsi jen můj sebeklam. Kdo z nich byl kdy vážně sám?

snad. Jenže duše prý nemá věk, na nemoc lásky tedy není lék.

kam nás to znovu zanese. Jsme jako prázdný tramvaje, z jednoho konce na druhý. A na konci nás probudí řidič, co dávno ztratil zrak. Jsme jako listí ve větru, dnes koutě, zítra do oblaka.

hledáme, co nemáme, jak větrem listí budem plát a jinde hledat útěchu. Jsme jako mince v oběhu, vždycky to za to bude stát.

možná se jednou potkáme, zhrabaní na stejné hromadě. Budem si šeptat něžnosti, až oheň v dým nás rozpustí. Jsme jako listí ve větru, a o nic míň, a o nic víc.

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil. Co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejícím.

kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic nejvyšší věžák světa budoval. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející, ani nevím,

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Je to tak těžký nechat jít do věčných lovišť svoje blízký, tvářit se jako indián. Ohnivou vodu byl jsem pít, z kytary dělal slaný třísky,

jak mě vždy odchod přátel raní a že má pro tě přiznání. Já ve svým telefonu potom ty čísla mrtvých neodstraním a někdy je zbytej prozváním.

tváře křivými. Postačí do něj dýchnout tence, a když se na vteřinu zrosí, hned vím,

jako můra, co se pod lampou trýzní, kyvadlo v hodinách. Jsem zralé žito ráno před sklizní, ve zpovědnici prach. Ty jsi ta lampa a já okolo kroužím, mám křídla z hedvábí. Prosím tě, nezhasínej, skončil bych v louži, tma smutek přivábí.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

myšlenek do sebe vpletených, vytrysklo navenek v duhových peřejích, pochodem ku předu.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: To zpoždění ještě doženem. Teď jsem hochu, pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď. Takový korát, prý jejich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořní. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesměj, je to tak. Jenomže já ho půjdu. Já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí jako tahle. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si kudy chce ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár. A potom zvláštní zář kolem vlaku. A za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 30.

0: Vzteklo, svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztekle, tak. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Pro boha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš pravý oči, když líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.
1: Můžeš se smát, když je to vážný, můžeš.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Když odchází klaun, tak všichni se mu smějou. Odchází nepoznám tou cestou osamělou, jen v dětských očích zůstává jeho smích. Prázdný je šapito v sezóně levných vín. Když odchází klaun, tak děti ty mu mávaj. Sezóna vína končí a voní polní tráva. Zůstala vzpomínka a cirkus jed dál. Smutně jen zamává, dřív by se tomu smál. A já to vím, jen vzpomínka se vrací. Čas je jenom řeka,

sny se někdy plní, to každý dobře ví. Když odchází klaun, nejde zapomenout, staví se šapito, dál diváci se smějou, ten cirkusovej stan uzavírá kruh, dál voní polní tráva, víno má správnou chuť. Já to vím, a každý z vás to pozná, když jeho role končí a víno dopil do dna. V klidu si zapálím a budu chvíli snít. Mraky jdou dál nebem, čas nechám zvolna jít. Pak dám svý díky klaunům, že mohl jsem s nima žít.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Slečno, počkejte prosím na chvilenku, slečno, no co to máte za halenku, slečno, vždyť máte vnady téměř venku, slečno, vy nenosíte pod prsenku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, sedneme si spolu táhle v šenku, slečno, dáme si třeba vína sklenku, slečno, za odměnu mi na účtenku, slečno, orazítkujte svoji rtěnku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, typnu si vás nejspíš na Němku, slečno, jste extra formát na nástěnku, slečno, vy máte ale krásnou fenku, slečno, kvůli vám pustím k vodě lenku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, koukněte na mou peněženku, slečno, klidně vás pozvu na roštěnku, slečno, ten stud nechte na dešti venku, slečno, vždyť nenosíte dávno plenku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, vy máte v sobě divoženku, slečno, pojďte se schovat pod pláštěnku, slečno, jen držte pevně tu svou fenku, slečno, slečno, máš pičák ostrý jako střenku, slečno, s vámi chodit venku to je nebezpečno. Slečno, to vypadá na neschopenku, na hodně dlouhou neschopenku, na vsteklinu i na žloutenku, na strašně dlouhou neschopenku, na částečný invalidní důchod, na částečný invalidní důchod, nebo snad na úplný invalidní důchod.

za ním skočil potom sám. Já v tu chvíli strach měl za něj, ať ho jinak nemývám. Jen se ohlíd za vagónem, z čela vlasy odhodil.

když ti ve mrazu kachlová kamna zhasnou. A když ti fešná angličanka přede dveřmi řekne zasnou. Když se darovanou pentlí píchneš do prsteníčku a to

létají kola a bez ohledu na rytmus bičují do tažného vola. Jak se tu vzali, tak zas mizí, lepší, když budou o dům dál. Nelituj, vždyť tu byli cizí, kdo by tu o ně vpravdě stál.